nad záhradu, pod záhradu drobný list padá. Má milá ospíra, matí sa jí pýta, z celý kraj číra. Nescem, nescem, nescem, nescem, není vůla má. Kraj čír dělá pich, pich, smíchem pukla bych, bych, není vůla má. Nad záhradu, pod záhradu drobný list padá. Má milá ospíra, matí sa jí pýta, z celý kadleca. Nescem, nescem, nescem, nescem, není vůla má. Kadlec dělá glec, glec, honí myši pres.

0: Bratislave.
1: Návrat, cyklácia. Návrat, cyklácia.
2: Znovu použitie pri mori, nepodstatnom mori, len mori.
1: Vietor prevracia stránky tohto textu, budúceho textu, alebo jeho média, začína i končí.
2: Úplne opisným spôsobom, nedosiahnutelný, zabudnutý.
1: Svätý Ivan.
2: To je dobré toto.
1: Dnes.
2: To je fakt dobré, to by som tam aj mohol zaradiť.
1: Obzor.
2: Však to som bol celkom prísil. To mohli byť tak 90. taký začiatok 90. to bol? No, jasné.
3: Léto 1990 má v mých nostalgických náladách speciální místo. Byly to moje první prázdniny na střední s občankou a se satelitem, na kterém se dalo chytit MTV, což tehdy byla docela hustá kombinace skýtající velké možnosti. Co se tehdy dělo u nás doma, to není důležité. Podstatné je, že mi ze soundtracku tehdejší doby výrazně utkvěl fenomenální wedding album kapely Duran Duran. Na mojí svatbě hrál celkem 7x.
2: Když to bylo zoufale. To bylo tak zoufale, že jsem se musel ožrat. Normálně pod obra jsem se ožral.
3: Někam odešli, ale naštěstí zanechali experimentu a vrátili se ke své podstatě.
2: Kdyby jsem to zmíšel s těmi veršami, tak je to ti osobné vzpomínky, nějaký podmaz pod to, kdyby...
3: A podařilo se mu přesně zachytit gro kapely a přidat k tomu svoje typické synťáky a moderní zvuk. Takže kromě toho, že má teď Simon Le Bon vousy, vůbec nepoznáte, že se mezi Wedding Album a All You Need Is Now odehrálo něco špatně.
2: Ale Nora, no čo zlého sa mohla odohrať, že by bol niekto nespokojný so svojím životom?
3: Jak všichni víme, Simon měl začátkem léta docela hustý problém s hlasem, takže kapela rušila několik koncertů. Jestli to byl vážně hlas, to nevím. Jisté ale je, že náhradou nabídli Duran Duran svým skalním fanouškům několik lahůdek v podobě tajných koncertů, o kterých se dozví jenom několik vyvolených. Takže sledujte jejich web a možná to budete právě vy.
1: Vietor prevracia stránky tohto textu, budúceho textu alebo jeho média, začína i končí. Úplne opisným spôsobom, nedosiahnutelný, zabudnutý, svätý Ivan, dnes, obzor.
3: Uspěchuje fakt, že album produkoval
2: to bude dobré takto. Budem to pralínať s tými správami. Jasné, to bude šupa, ešte to spomalím. Jasné, ježišmarie. To je
3: normálne,
2: to je linč, jak vyšitý. Nainštalujem to potom do električiek, ešte tam dám mikrák a náhodné útržky rozhovorov sa do toho budú miešať. Jasné, tak. Niečo to má v sebe.

0: Podívej tu, Miku, tatínek se zbláznil.
1: Co to ocko robí?
0: Zase to, Miku, že se nám tatínek úplně, ale úplně zbláznil.
2: Oci! Šílený budem pozdravení a na vašem stavu a cení znemění po mori, po vzduchu, na suši, na suchu.
3: Sorry, nevšiml jsem si, že jsi tu. Sorry.
0: Pohodě, nenech se rušit. Jenom bys možná nemusel skákat po té sedekce za 10 000 Eček.
3: Prepač. Důrad bude Bratislave.
0: To je super. Budeš spát před jejich hotelem, aby si dostal podpis na kravatu?
3: Vy zase nemusíš.
0: Co, prosím tě, co nemusím? Urážet tvoje idoly. A to je normální, aby se ředitel banky proměnil na orangutána, jen co slyší hlas nějakého kastráta?
3: Ale dovol.
0: Prosím tě. Ale když se ti chce hrát na Nekaro 10, tak ne doma a ne před Tomíkem. Tomíku, přestaň.
2: Odcházám s Bohom.
3: Nori, dostal jsem se na tajný koncert Duranu. Bude na lodi, na ktorú pristúpim v Bratislave. To je zatiaľ všetko, čo o tom viem.
0: No fajn.
3: A ešte jedna vec. Tie lístky. Mám dva.
0: No tak to máš dobrý.
3: No, myslel som, že pôjdeme spolu.
0: A nepôjdeme.
3: Keď sme sa zoznámili, vravila si, že Duran zbožňuješ a na našej svadbe
0: ja
3: si...
0: Ja vím, ano, wedding album. Som ale netušila, že se vdávam za Nekaro 10.
3: Ale nepreháňaj.
0: Prosím tě, hele, dobře, jdi si na ten koncert, ale já fakt nejdu. Mám klaustrofobii, sklony k mořský nemoci. Na té lodi bych se tak akorát poblil.
3: Nori, nota.
0: Hele, co? Koupíš si i paruku? Víš, že s tou pleškou a panděrem to už na Rodese moc nevypadá.
3: Nevím, o čo ti ide. Ty jsi nikdy nebyla mladá, alebo čo?
0: Byla, ale zhruba před 10 lety mi puberta dala s Bohem.
3: Důležité je mať mladé srdce.
0: Víš, já se snad pozeru. To je název nějaký písně o Duranu? Hele, já od rána do večera v té blbý televizi předstírám, že jsem ještě pořád hrozně rozpařená roštěnka, která osobně zná všechny ty super kluky, co mají prýma kapely a plný kapsy kokeše. Pak letím do družiny pro Tomíka, cestou nakoupím. Teď něco navařím, pak domácí úkoly, hele, je to fakt super mít mladý srdce, skákat po sedačce, je to fakt
3: skvělý. Je to skladba od Duranu, no toto je fakt. Neboj se, o chvíľku sa hlásim do služby aj ja. A teraz ma láskavo nechaj dopočúvať. Wild Boys! Wild Boys!

0: To nemyslíš vážne? Mám dva lístky na ten super tajný koncert. Nie, manželka dostala náhlu alergiu na duran. Ty dúfam, nemáš podobné symptómy. No, prepáč, to bol žart. Andy, neblbni. Skočíme predtým na pár piv. Pokecáme ako za starých čias, čo? Parádne sa zhúlime. Ah! No dobré, tak húliť nemusíme. Len poď na ten koncert. Počul som dobre. Vážna hudba.
1: Chceš ten duran poslúchať i ve vane?
0: Andy, sekundu. Neskladaj, prosím ťa. Ja telefonujem, nie som vo vani. Prosím ťa, ale hlavne mi to nevypínaj, dobre?
1: Neboj.
0: Tak to počuješ. Ona mi vypne perlu ako Hungry Like a Wolf. Ja viem, že si to vieš predstaviť. Dobre, niekedy na pivo. OK, ale pamätaj, že si na rade ty. Čau.
2: Asi nejde, viď? No, já se mu nedivím.
0: Prestaň byť uštipačná. Čo je na tom zlé, že chcem ísť na koncert?
2: Nic. Tak máš lístek, tak jdi.
0: Nechce sa mi samému.
2: No, tak nějakých pár stovek lidí tam asi bude, ne?
0: Vieš, ako to myslím. Potrebuješ tam mať niekoho blízkeho.
2: Aha, blízkeho. Tak proč nezavoláš ty svoji velký lásce, která zmizela někde na východě?
0: Bože, ona sice bola moja veľká láska, ale ja som ako si nebol jej. Našťastie pre teba. Pretože keby to tak bolo, asi nie sme spolu.
2: Aha, no tak nikdy nevím, jestli to je našťastie. Jak se vlastně jmenuje?
0: Marion.
2: Jmenoval se vůbec někdo z té vaší party anglofilu slovensky?
0: Mária. Volá sa Mária, spokojná. Vtedy bola taká móda. Čo ja za to môžem? Po revolúcii sami anglickí a americkí lektori. Všetci chceli mlieť po anglicky.
2: A do toho Duran.
0: Keď si počúvala Duran alebo Depeche Mode, patrila si k určitej subkultu.
2: No jasne, ty jsi byl vlastne dizident.
0: No svojím spôsobom áno. Vieš si predstaviť, aké ťažké bolo zohnať vinily zo západu? To boli náročné logistické operácie. Bolo treba zohnať tvrdú menu. Potom človeka, ktorý sa chystal vycestovať.
2: A hodlal sa taky vrátiť, vieš?
0: Presne tak.
2: No mne už to je jasný, odkud ty máš ty manažerské schopnosti. Ty manažere dizidente.
0: No naozaj to nebolo jednoduché. Raz som s Andym skončil na fizlárni. Zobrali nás len za to, ako sme vyzerali. Obišli sme dobre, len s pár fackami. Metalistov a pankáčov zvykli mlátiť aj pelendrekmi. Nás potom pustili. Veď si pamätáš, ako som vyzeral na tej fotke s Mukom, plakala si. Petr Muk Oceán.
2: Kto? Co?
0: No, nerob sa, že nevieš, čo je oceán.
2: Takové veľké moře?
0: Tú fotku z koncertu Oceánu, kde sme všetci, si pamätáš?
2: Tak, kde si nejlepším dvojníkem Nika Rodese v celém planetárním systému. No ano, pamatuju, to je samozrejme nezapomenutelné.
0: Áno, tu s tou peroxidovou ofinou, to bolo peklo na výške, to bolo peklo. Zázrak, že som to skončil. Vieš, čo ten prodekan povedal, keď mi čítal rozsudok o vylúčení? Že takých inžinierov, ako som ja, naša socialistická vlast nepotrebuje.
2: Ježiš, je to jasný, vy ste trpieli, byli te, mučili, ponižovali, ty si dizident.
0: Ten prodekan bol predsedom strany na škole. Červený ako repa. A po revolúcii na chvíľu zaliezol a dnes je z neho rektor.
2: No a v takových podmienkách ste vy, teda samozrejme celý Duran plus Marion museli studovať, hrúza.
0: Marion ma podviedla s tým debilom. Nikdy jej to neodpustím.
2: Prosím ťa, co by si chtěl odpouštět?
0: A o ňom ani nehovorím. Bol to kámoš z party. Dostal našu jedinú ženu. Našu spoločnú múzu. A on sa jedného dňa pobalí a zmizne bez stopy.
2: No, to je docela kanón. Na všechno sa tady vysrat a zmizet.
0: To sa nerobí.
2: No, jasne. Zmizel a proto teď s tebou nemůže na koncert. To je fakt hovno, parťák. No nic, tak si to zopakujeme. Lístky už máš. Den D sedneš do taxíku, který tě veme na to zatím neznámé místo, nasedneš na loď, vyslechneš si kapelu, užiješ si nějaký zábavný program, trochu si sentimentálně zaspomínáš, možná pošleš nějakou romantickou zprávičku některé z bejvalek, tak vystoupíš na břehu, zavláš si taxíka a za 15 minut si doma, zpátky v realitě. Hele, když budeš potřebovat v tu procitlivělou noc spát sám v nějakém odlehlém pokoji a celou noc se ožírat a pouštět si starý desky, neřeknu ti ani slovo. Takže proč z toho děláš takovouhle kovbojku?
0: Mám nápad. Čo keby som zobral Tomáška?
2: Tomáši!
1: Zachránce! Táta tě chce vzít na koncert Duran Duran!
3: Jaj, pomoc!
1: Tomiku, Tomiku, Duran Duran! Po!
3: Duran Duran, nie! Pomoc! Uvěděj, kde si ma! Kde chytíš?
4: Keď ťa chytím, půjdeš so mnou!
3: Nikdy
4: ma nechytíš! A
3: mám ťa! Ale to je Čiksi domček, haha!
4: Na tomto jsme se nedohodli.
3: Ale vždy je nějaký Čiksi domček.
4: Tak to ťa naozaj nechytím.
3: Veď som ti vravil, že nechytíš, lebo ja neznášam Duran Duran!
1: No a máš, co si chtěl.
4: Raz pochopíš, ty malý nevďačník, že odkaz otcov a dedov... Bože, čoho som sa to ja dožil?

0: Tak to byl docela hustý nářez, Sepultura takhle na noc pro Rosťu a Olina. Kluci, mám takový tušení, že vy dneska tak brzo spát nebudete. No co, někdo rád paří s pořádným riffem. Ale my máme na lince někoho dalšího. Já jenom připomenu, že hrajeme všem, kteří ještě nemůžou spát, takže neváhejte a točte naše čísla, které vidíte na obrazovce. Tak, koho to máme na lince?
1: Ahoj, tu je Lucia.
0: Ahoj, Lucko, odkud voláš?
1: Z Bratislavy.
0: Tak ani u vás v Bratislavě nemůžete spát.
1: No, moc ne.
0: Lucko, ty zníš nějak smutně. Tak to, aby jsme tě trochu rozveselili, co?
1: Tak to asi celkem nepůjde.
0: No koukám, Lucko, že ty se nám dnes chystáš pořádně si zadepkovat, ale i na tyto příležitosti tady něco máme. Takže co si zahrajeme? Portishead? Nebo třeba Anthonyho a jeho Johnsony?
1: Ne, mně bude stačit Blame the Machines od Duran Duran.
0: Tak to je super výběr. Lucka je smutná, ale nestrácí dobrý vkus. Krásná písnička a ještě hezčí klip, celý sestříhaný z mého oblíbeného filmu Barbarella. Znáš ten film, Lucko?
1: Ne. Ale někdo mi o něm rozprával.
0: No, tak to s tím někým běž zkouknout do nějakého vymazleného artovního kinečka a uvidíš, jak si to pak doma hezky užijete. Tak, chceš tu píseň někomu věnovat, nebo to bude jenom pro tebe a pro tvou černou chvilku?
1: Chcela by se mu věnovat Nikovi, kterého neviditelné bosky jsou nad všetky viditelné věci tohto světa.
0: Tak to si řekla hezky, Lucko. A tohle je pro tebe a taky pro Nika.

0: No do...
1: Zmizni. Prosím ťa, choď preč.
2: Dušan. Dušan, počkaj, ja... Ja ti to vysvetlím.
3: Ahoj. Ahoj.
4: Jak navázat nový vztah, pokud už máme děti, to je to.
5: Dneska jsem měla docela zvláštní telefonát.
3: Aký telefonát?
5: Volala mi do pořadu nějaká Lucie, že chce dát zahrát písničku Nikovi, kterého neviditelné polibky jsou nad všechny viditelné věci tohoto světa.
3: To povedala?
5: Ty seš úplnej c***.
3: Ale on je to celkom známý citát, takže asi to někde našla.
5: Prosím tě, nelži. Nejde ti to, na to bys musel mít fantazii. Ale když nějakým zasraným žábám vykládáš to, co mě před 15 lety, tak tě fantazie zjevně opouští. Jdu pryč a Tomáše beru sebou.
3: Počkej. Nie je to tak, jako si myslíš.
5: Jasně. Je to určitě mnohem hezčí a romantičtější, než si dovedu představit, viď?
3: Nora, já ti to vysvětlím.
5: Hele, nemusíš. Jenom jí, až se to s ní provalí, taky řekni, že tajemství má kouzlo, které se prozrazením ztrácí. A že romantismus tajných mileneckých scén přechází do realismu typizované kuchyně v panelovém 2+1. To si taky pamatuješ?